To běše Eva Max. A tohle je Kristi Muštrojc, jedna z interpretko, serbskich interpretko prvnje hodžiny. Dalša bude Monika Klesec, docu zby a domoj. A cejči serbski ženský os a Josh Estřich sluša Mizi Jakštec. Junukovo po sveta. Ale najprve smije Josef Donat, jednače po pečich.

A nětko jsem tola hišće raz so Googlec woprašał styk nie je skupina, ale spěvo minuce z finskeje. To so njedživajče za nešće ani svočka rozumili to běše finsce, a lasto zlouturila rika převožene nakvadovanska rampa, respektivně na nakvadovanské rampě. No haj, a já jsem so prašał dále, gdješe vo Luboščinsku stavizničku. Przywyższym maja potekim też w fińskiej. Podobne temy, kajż tu pola nas. Ale tole lepiej zrozumicie. To ja Jan Rieda, cimieńczny, na to sześćdziesiąt.

0: A něcko je na pošesčich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. W studiu Blanka Funcela.
2: Večerošim wurjadnym posiedzeniu, kiež je so digitalnie wotmiło, w obsamkne założbuła rada nowej spichowanskiej smirnicy z wotpowiednymi spichowanskimi konceptami. Jednu k projektowemu spichowaniu, drugu w ospoštěniu stipendiu. K bytostnym zmienam licza miezdrujim skrótčene doby za krótkodobne menšie projekty, jasniše postajenia k spichowaniu filmu a videu, abo tež wotyrenie přirašku za nošarstwo pistolu ze serbskimi skupinami. Za předživanie směrnicu a konceptu běžu do toho viacere kóra k dorozumieniu trebne a to mě založbu Sakským státnym ministerstvom za vědomosť, kultura a turizm, Sakským státnym ministerstvom za finance a Sakským zličbovanským zariadom. Na letošim kongresu Federalistiskeje unije europskich narodnych menšin FUN w Helsinkach zabiraja so w obdźelnicy předewšěm z rěčnym planowanjom narodnych menšinow šelakich w obwukach. Po dźensnišim wotyrenju winuja so nałoža menšinow redakciju woznamje menšinow rěčow w zjawnoprawniskich šelakach. Svoje nazornjenja vo wužadanjach z čelaku MDR posredkuje tam vjednica serbskeho rozvoza Bogna Korenkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje v obdźeli taj so za Serbu mezdruhim předseda domoviny David Statnik a miesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmejnska rada je so čera v obšenje z noje bydlenskej končinu Rakeci Ju zabirała. Zastupia planovanskoho biroa je predstavu, kotre instance sú so zalšo mesace s projektom zabirali. Po jeho svoach nemieše žaden zariad kutne v obmyslenia. Vod v obydleriu je jenož mała horstka svoje menine zapodała. Počerovšim v uprajenju investora moli klitu sreč leta s prvnimi dživami započeč. Davno hižo prozdna rakečanska kormernja svini direktne podla kompleksa masa zvotorač, na nje pak so ničo nove ne natvari. Na letuše parade žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu v sakskim kulturnem herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižari a za nimi kroči serbska svojba, muž v sukni a cylindru, žonje v vuslikani serbske katolske drastče. Kajž vůzběny vědnica sakské gobvarně dr. Kati Šepkova nímaja Serbia jenož bohatou kulturu, ale raja tež ve plahovaniu Moritzburgské rasy konňu vážnu rolu. Viac o tom slyšíče krotko po napo sedmich. Planované leta nižče za trute ve Vojerecach najprede dola netvarja. Do vopkruči sobudževača firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnova. Kaž vod tam dále reka nisu dota žanných investorov za projekt namakali, brneš v umenjenja dobro byli. Ladejo na aktualne hospodarske a politiske pohoženje pak sú peneze dawarjo tukvilo kytro zdžaržlivi. Leta nišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským slědženiščom v trutach romadže dživač. Předvídžané by v Vojerecach cí poskodové tvárenie za přízemenie trutu s biruami a ladanským servisom. Tak daleko naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce amroczele we wotmienie, dżęca maksymalnie 19 stopniu. Podobne temperatury zmiejemy potom jutce. Możne są potom też szwihele. A jak dalej będzie? Zatem jeszcze dalej śledzimy.
0: Oj, ja sobie myślę podobnie. 19 stopniu nieke najpierw ma wostanie aż do końca tydzienia. Na puczach jeszcze swobodne, żadne haczenia, żadne błyskacze. Tu już dobrą jezbę wam.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšiny, pana po šest, či ich dále, že serbskim rozvozu s Monikou Klesec, docu zby a domoj. Přinčte dere tam, kdež dobíče. Yeah.

Hej, runje, mi ješe Blanka Funcena pojesće dženzničeho dnja za vas, ale jeli nohceće přeco jenoš ništo svišeć, ale tež ništo vidjeć, naše nohosće ve obrazach su te to prawe za was. To namakače přeco na naše internetne stronje a v naše app MDR Serbia. Tutun tydži napřikvat pobychu naši reporterojo a reporterki z kameru na prapremiere oratoria Vulkotna voda. Respektivně tutun tydžin úsledky vidíče, zajšu tydžin běše tutun tuta prapremiera. Dále máme za vás v obraze litušeho dňa votoreného pomníka spřijotované a nimo Sábského domu však je tež naše studio tu MDR v Budešině svoje durie v opetovaria motorivo a tež do kamienca podadáme, kde štvária a vůvývaja votnitka autonómne cepeline při tamnišim letanišču, kajž prajene v obrazek tutem témam, namakač v internete a v naš app MDR Serbia.

A po jeszcze w obrazach to bierze mój prini pokio za was, a dżęca, a nitko mam dalsze. Serbska pěstowanja Jan Radesab Vela bude šinje svěči dženca svoju domkovanku. Od poponja cioch z Češice na program dječi přepošení, potom poženuje farovito z Čapan, šitke vode a tej škovy s přikuskom zmeja z přijotovane při zamknu so šelake stácie za dječi z rami a vůbědžovanjemi dženca na domkovance serbske pěstowanje Jan Radesab Vela bude šinje od cioch. Jutce večer môžete so na rie do Kulova podać, a to ze skupinom aj Popsorben a Already, kajž tež z rejovanskej skupinu Votava ve Jakubecovem ústavie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojho prvního svojského koncerta písané program zestajiva s vůlkým podželom serbských a slovenských hitov za modu, kajž tež staršu generáciu. Od večera sedmich vesela so na mnoho v opetovariu, kotrež maja lušt z nimi poranje svečič, juce večer v Jakubecovom ústavie Kulovie. Za kulisy jednoho z najväčších předovzáčov našim regione môžete sobotu poladać. Firma Alstom vočiní svoje dúrie. Poskyčeja so vedženia po předovzáču, akcie za celú svojbu, jevišťový program, kulinarijský příkusk a viezo vše možné informácie medzi im k povanským a vukubanským možnosťam. V sobotu od 10 do popolňa 4 zastupie pri vonoch rotach Alstom na fabrikskej droze. Hoj a što so pola vás, hava kýšče stáva, abo hýba, abo svieči, kotre jubileje, šo je nač, veľusy, gmenie, osadže, abo tovarstve mače, my na nie skejdžujeme, šako sú naši připosluchari o vaši hosťo, tu iš zdielče nám je rád ľubie. Cibelky naši ještia.

To běše Ištvan Kobela. Tole jsou lípky, ľudky mají velkou party. Pojďte čat se musí vám jo zpěšlišiče. Potom druhý pojď, druhé hodiny sleduje Anna Bekingec. A tež Katarína Šenko, kraj to nám zaspěvá. Ale najprv dalša serbská zpěvaka. Oj, jedna z najznačnějších, tole je Anna Maria Brečnerec, dží svůj puč. V osamínčinu po šestčích je, haj, džiče svůj puč, tam džiš dobiče, doječče, abo dobenče se vidě, je serbský rozvoz. Přeje vám dobré raně.

0: Prenesło dźensa a jutce. Serbskim rozhłosu.
1: Šednje ju nosimy drastu, kotraž naše čevo vorjeva a drasči. Med in Bulgarija, med in Šajina, abo tež med in Netherlands je usta na malých celkách při t-shirtče abo při kolovách čítač. A kak popravom vupada drastu, kotraž je z ruku ušivana? Kelko ručného dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše serbske švalče, když ništo nového nastava. To chceše Matej Džiswok vidieť.
2: Typiski ta zvuk šijavl, gdyż we Švajčani stejš. Petra Kupcena wodčeva tu kvilu na roky za filmowanie w Nebelčicach a Wotrowie, tež za hode ma hižo niekotre skazanki, a nimo toho dživa na druščej drastče z leta 1925, kotraž je za Serbski muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstniši džen Wotrowza a kelko dživa ci v ručnym dziele. Petra Kupcena.
3: No, to ciężko prawie, no. Also, te, co narodne drasta, tak to wiesz, wszystko z maszyną, szite chodwe, ale saczki, a to wyszywane, a zruczne dzieło, to zostało, cele jedno. A to specjalne maszyny dawaja, to po prostu pomny nieudani, se to zapłacić, dokiż, gdy się dobrze miało użyje, potem to, te ta są po 20 za takie, dojalus. No, a to pon, co nieudani.
2: 40 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přišim je se v zajšvili džesatkách tež tož to dále ujivo a dživo volo živo, například nové pváty.
3: To je ještě nějaké medla do sukno nučí, alebo tak, alebo mužace sukne, Georg, no. A to je nějaké šitko lipe, to jsou ty vylevicku dávy a šeleké družiny, čenky, tosty, lipěnu, nic lipěnu a tak. To tam mám v endelském času docela vybronil. To so šitko také kunst 90 let, také šitko ujivo. Also to všon v opravdu jo je nevoloženo.
2: A z voklec dále do Drežan, džiž bydli a dživa Bianka Trišbergerova jako serbska švalča, ke je referencam suše a miestrujm vůotovania za Kormeja, Korvůžica, hostčen Svěrbík abo za serbsk evangelské tovarstvo. Ona zváži si rec, zo ma nieče 30% dživa z mašinu a 70% z ruku. Ona naliči.
4: W obszicie tych miedzów, zapoczynamy w oko tych miedzów, a w oko tych bandów, tam nie może żadna maszyna, czy ten band zjazać, ten miedzów poradny w obszicie, że ona też na tej wołę siedzi, potem tu dalej na bandki albo chipce, które są dobia w 16 krokach z hotowiec, gdyż dalej tu dalej podraszczy, tak mam, uszywane rubiszko, tam są da rubiszko ze z maszyny zasić, ale uszywanki są z ruku.
2: Ci a 40 let uznała so rodzina konieczanka hižo jako serbska švalča. Pieć maszynu ma doma w swojej švalčani steja, a na koncu ma hišče namovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učini z češčou našu mojim predovnikam napšemo, zo su oni moji mišterio za to, štož dženca vukonjam. A kujže mu možu jenajš dobru radu dač, dživajče a ladajče si vašu drastu, zo by ona tak dođažana bila, kajž je to za našu narodnost, nabožnu, važne, a za se ona dale nemodernizuje, respektivne z teho potom snano tež trošku skomoli.
1: Tole praji serbska švalča Drežanach Bianka Trišbergerova. Matej Džiswok je so zabiral s temu, kak važne je a vostan je ručne dživo za švalče.
0: Remeslo dženca a juce. Serbskim rozvosu.
1: Tutum přinošk a dalše k témě Riemeslo namakač na našej web stronie a našej app MDR Serbia. Nedom celé horeka. Bydek nasledom je.

0: Philomelos. Dyrdam dejstwa małeje drózny.
1: Och, mi nedam mozy litaja. Nadzio mne je tu bóze mir a pokoj a kunst a światok. Te škórce na podlanskim dubie rubia mi čuwe. A ich je kóžde dzień ljace. Bo, tajke čičolenie a čikotanie a činčarenie.
2: Ach, Philomelos, zmieruj so. Bóze škórce do juha wotliča. Do francuskeje, španiskeje, abo do italskeje.
1: Te mena tych kraju klinča ižo jakoby tam svodžavo. Mižno sliny bieža. Tajka svodna daloko jezba.
2: No, škórce so na Ukrajinu ječ tež ižo vesela, kaž svišiš. Leč tola z nimi.
1: Ja ta bych, ale štú keč bude potom na môj mech kuški zaučk?
2: No, džiči.
1: A štúšky ta moje miško?
2: No, džiči.
1: A štú stará sovo džiči?
2: Ach, Philomelo so. Bona vec o im a mi nešto zdaloké jezby sobu přineseš. Jeden hermank, trechy?
1: Na. Prajči junu. Rozsudíče vyru nezomám ja, Philomelos, so do juha podač, zomám votličeč.
2: Ja si myslu, haj.
1: Vyr, resteče by me. Won?
2: Haj.
1: Dybu ja sam lečeč.
2: Na, ja za tebe to činič ne možu. To dybu so šon sam napinač.
1: Svjata kata, impate, i... To sem telko let tu, a netko v mě vůči riče.
2: Och, nic vůči riče. Popřeječe, dokaj šak poprom do italské je cíš. A trebaš jenaš malý kungs.
1: Na, ne, to dobu ještě raz přespač. Na moj mechkuškým zaučku.
2: To ty rady směš. Šako je jace hač 10 kilometrů do italské je. Dve nejdželi za to nekak trebaš. Z přestavkami.
1: Ja čuju so tak ústočené. Ale nekak sem tež čipne. A so veselu. Oh, što da ja jedno ščinu vodu.

0: Policja zdźěli.
1: K ťažkemu wobchadnemu nězbožu ze smjertnym wukoncom je čera na statnej droze S-49 pola Kamjenca dóšło. Při tutym přisadźi 47-letna wodźaka wosobowa auta swoje žiwjenje. Po informacjach policije zjedźe žona natamny bok troja prasny ze swoim autom do napřećo přijedúco nakładna auta. 47-letny wodźar tuteho so lochce zrani. Policja pyta nětko za svědkami. Svědko pyta policja tež sledowacym padźe, w útoru popodniu bě na mužakowskej droze tu we měsće 60-letny ze swojim Hyundaijom popuću. On přesčany kolesowarjo a při přichodnej ampli dorběše auto potom červenije ample dla zastać. To přijedźe wodzady, one kolesowar, on wosta podla auta stejo a kopne ze znowu do zadno spiela auta a potem prosće čekne nasta škoda. 10 euro.

to kajš slubjene pokive, započejo dženca, to sveči serbska pistovanja Jan Radeserb vela budešinje svoju domkovanku, od poponjacjoch šešice na program dječi přeprošeni, potem ženu je farovitost čapan, šitke pode, a tež kofej s přikuskom zmeja přijotovane. Přizapnu so šalake stacije za dječi z rami a vubeđovanjemi. Jutře večer můžete se do Kulova Narije podat, tam nesvědčá dvě ještě postnice, ale skupině Popsorben a Already, kajž tež rejovanská skupina Votava, tam v Jakubecovém ústavě koncertuje v Kulově. K tomu je band Popsorben skladnostně svojeho prvního svojského koncerta. Pisany program zestajiła tež z wielkim podzielom serbskich a słowiańskich hitów za šije staroby. Od večera 7. wesela so tam na mnoho w opetuariu, kotrež maja lušt z nimi svečić, Jakubecovom ústavje Kuluje. W Smyczkecach svieča od jucišeho cidne do 125-letne w obstacze tamniejszej ewangelskiej cirkwy. Započina so to jutře večer na po 7. z nutornosću a přednoškom k cirkwinskim staviznam. Potem pokazaja tam jeszcze film, potem im odmywa so kinowe večer. W sobotu zmieja od cioch po południu słybne poponio z dzieciacy dysku, a večer reje za młodych a starych, a niedzielu poskicza do ponia dziesaczych rańcze piłko. Potem w dwiemaj svieča svietenske kemše a przyzamknie so poponio z kofejom, tykancom a skakanskim rodom.

časach, kotrych skerje špatne pojezdće přewahuja, tež raz dobra pojezdć. Oconowa dźěra nad Antarktiku bywa dale mjeńša. Po informacijach Světoweje wjedrowej organizacije by ona loni tak mała, kaž jenož zrědka od spočatka 90-tych let. Oconowa vošta wočerstwja se potek im dale, a moa sobě u přichodnych lit dźesatku samodosponje regenerirować. Ważna przyczyna za to, tak mianowane FCKW, to steje za fluor-chlor-kulnwasserstoffe, buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumśnie sotowiane płyny, które buchu niedy na przykład w kłodziakach, klimowych przyprawach, albo też w sprejowych pleszach zasadzone, a oconuje woszcze jara szkodzia. Světová vědrová organizace řeči tohle v oprodě pozitivnému uviču staví znak v obsvěto škýta. Po takým tež mězenárodná obsvětová politika může fungovat, tudy jenom trošku traje, do níž potom úspěch vidíš. 4 menšiny do 7 je.

Haj, to běše Helena Heduškec, kotrež je zaspěvała, je dźědej k narodninam. Zalěsć w Mnichowje, wudjesć w Majlandze. Abo Romje, cele bez přelezenja, to ma od leća 2027 možno być. Niemska železnica planuje mjenujc zromanje z Trenitalia a austrijskimi zwiazkovimi železnicami nowy direktny zwisk przez Innsbruck, Bozen a Veronu. Do Majlanda ma jezba potom niedzie 6,5 godziny trać, do Roma potom niedzie 9. Zasadzeć maja so za to italske spěšno čahi Frecio Rossa 1000. Poprawo mieše zwiski, že kunc tuto leta 2026 startować, netko je to lečo 2027, kiše planowane. Za dowol italske mamy od kletušeho leča po takim alternativu k leta dwu, přičimž traje jezba z Drežan potom a do Majlanda, že na niedže 1 hodinu. To dobíš, vězo, chceš. Ade, to však s autom, tyž nímale trebaš. 5 minčinu dám do napůl osmiche.

0: je na pół osmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: We čerošim wurjadnym posedženju, kiež je so digitalnje wotmiło, wopsamkne załožbowa rada noje spěchowanske smirnice z wotpowiednym aj spěchowanskim aj konceptom aj jednu k projektowemu spěchanju druhého spoštěnju stipendiju. K bytostnym zmienam liča mez druhým tež skročene doby za krótkodobne menšie projekty, jasniše postajenja k spěchowanju filmu a videu, abo tež wotyrene přiražko za nošerstvo pěstowanju ze serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiske unije europskich narodnych menšin FUN v Helsinkach zabieraja so wobdelnicy předevšim z riečnym planowanjom narodnych menšinow ve šelakich wobwukach. Po dženznišim wotyrenju winuja so nałodža menšinowych redakciju w oznamje menšinowych rěčow ve zjawnoprawniskich šelakach. Svoje nazornjenja vo wužadanjach ve sčelaku MDR posrědkuje tam vědnica serbskeho rozvosa Bogna Korinkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, wobdźěli taj so za Serbom je zdrujim tež předseda domoviny David Satnik a město předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmejnska rada je čera w obšernje z nuje bydlenskej kunčinu Rakece Juso zabierała. Zastuper planowanskeho biroa je předstaju, kotre instance su so zaž w měsace s projektom zabierali. Po jeho słowach nemieješe žaden zarjad kutne w obmyslenja. Od wobydlerju je jenež mała hostka svoje měnenje zapodała. Po čerošim vuprajnu investora moli klitu sreč leta s prinnimi dživami započeć. Dawno hižo prózdna rakečanska kormjarnja svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač na nje pak so ničo nowe nenatvari. Na letuše paradze žrebcov Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. We wobrazu vo sakskim kulturnym herbstwe a nałožkach ješataj dvaj křižery a za nimi kroči serbska svojba. Muž ve sukni a cylindru, žonje ve vuslikani serbske katolske drasče. Kaž vuzbiny vednica sakske kobvarnje dr. Kati Šepkova nimaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež ve plahovanju Moritzburgske rase konju vážnu rolu. Planowane lata niszczo za trute wojerecach najprede tola nie twaria. Do wobkruci subudziewaczer firmy Bautechnik Green Bee, kotraż je projekt nacisnęła. Każ wotam dalej ryka, nie są dotaj żadnych inwestorów za projekt namakali, wyrnyż w umienienia dobro byli. Lada na aktualne gospodarske a politiske położenie pak supeneze dawario tukwilo kitro zdżarżliwi, leta niszczo za truty we wojerecach miło z kamienskim sledzie niszczom w trutach, roma dzie dziewacz, przedwidzane bie we wojerecach ci poskodowe twarynie za przyzemienie trutu z biruami a ladanskim serwisom. To bych u nasze pojezdcze, kotrež namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A słonczko, tu chwilu rejny świeci, dżęsa dresa słońca a mrocze lewot minieja, dżowiatnacze stopniu zmiemy dżęsa a cele podobne temperatury też jutze. Możne są potem też świele, a kaj szwupada nie budże wiedro kunsty dnia, o wiele hinajsze.
0: Puče naše končenje su dale svobodne vyskač, stej v Krosčicach při šuli, tam než přijedžače Šibencu dale dause, cice či KMH su tam dovolene, vutrone džak vám zapokjujeli. Havak nešto, išče uladače při zoče so rade polanaju, tože telefonistce, abo tež z bojesču přes našu četu funkciju v app MDR Serbia. Havak přejemoj vám, Blanka a ja, dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A wie so, dobre ranie, pecz, menschino, ponapu osmich, daleže z Jörgom Weiselbergom.

witani na program Dźěći, potem žonuje farar Witos Čapan, te płody, a tež kofej z přikuskom zmija potom přyjotowane, a tež z tym nie jeszcze kunc przyzamknu so wszelakie stacje za dźěći z rami a wubiedźowaniemi. Štujš chce svečić može to juce večer v Kulově, a to ze skupinoma i Pops Orben a All Ready, každýž z rejovanský skupinu Votava ve Jakubecovém vústavě tam Kulově. Bemt Pops Orben je si skladnostnje svojo prvního svojského koncerta písané program zestajiva s vůlkým podželom serbských a slovianských hitov za šie staroby od večera sedmich s četam vítaní. Smečkecach svěča od jucišeho cidnodovo 125 letnou obstače tamnišie evangelské cokvě. Započíná se to juce večer na půl sedmich s nutrnosťou, potom sleduje kinové večer. Sobotu od sjoch potom bude svojbne popodňo, nedželu poskyča od rana džesačich einče pivko, što ještě budeš dodač, sobotu večer potom reje za modrch a starých, a nedželu dvěmaj steja svěděnské kemše na planě, a přizamkne so poponio s kofijom, tykancom a skakanským rodom. A sobotu môžete so za kulisy jedného z najväčších předovzáčů našim regionu podač, firma Alstom očiní mienujúce svoje durie. Poskyčia so vedžená po předovzáčů, akcie za celú svojbu a hišče viace mezurím tejšie možné informácie, Bovanským a Vukovanským možnosťam sobotu od 10 do popolnia 4. Zastup je tam pri voľných rotách Alstom na fabrikskej droze.

0: Policja zdźěli.
1: Češkemu nězbožu ze smrtnym wukoncom je čera na statnej droze S4-10 pola kamenca dojšło. Při tutym přisadži 4-7-letna vodžaka v osobeho auta svoje živjenje. Po informacijach policije zjedže žona na tamny bok drohi a prasne ze svojim autom do napřečo přijedúco nakładna auta. 47-letny vodžar tutoho so lohce zrani policija pyta nětko za svědkami. A svědku pyta policja tež sledovacym páče, w útoru popodňu bě na mužakowskej droze tu ve měše 36-letny ze svojim Hyundaiom popuču, won přesčany kolesovarja a při přichodnej ampli drběše auto potom červeneje svědcedla zastač a to přijedže potom wodzady wone kolesovar, won wosta podla auta steja a kopne znowu do pobočno špiela auta a potem prosće čekne na sta škoda 1000 euro. V Němcach dojenže w útoru večer k zražcem je s Audiom 47-letného a jednym konjom. Auto by ze směra kulu přijelo, jako nadobo kujn druhu přepreči. 47-letný nemožeš hižo s časom zaboržić, tak so kujn do auta zabieža. Kujn so lohko zrani a najprve raz čekne, božiš ho potom zamów obsedža konja zvěrio popanš, šofer Audia šak so nezrani, ale ja auta je net Schrott, nasta je na 20.000 euro škody. V Korzumje, v hornim kraju pokradnichu neznači v útoru VW-transporter v hodnoče 8.000 euro. Kriminalna policija netko za tutym transporterom mezenarodnje pyta. Anna Niemöllerowi, tu ve mešče chceše v útoru večer 9.70-letne ze svojim autom vuparkovač, jako dozade storči přijedže kolesovarka, kotraž do auta zjedže 4.60-letna so přitom zrani dobjachuju do koronie dojest, nasta škoda 1000 euro.
2: Po takim mieli so zaliču niesem 4 niezboža a judnu paduši. A propos paduši, vo obšudnictvach internetu nedom dale rozprawiam.

0: Soul klasika horozes Budyšina ved našich gornosaskich kolego MDR Lube Pestro do Budyšina s tým ten text, ten ja písal Petr Thiemann. A jo, na podroze do Budyšina tam laže slepe. A tam je cora tak daleko bylo. Živěš tyženjo, sú měli cas a cora sú prezentirovali v slepem jadnast, čo obžilníkov v ubyšovaniu duch casa z nitku svoje užíva žovo novú serskú módu, zvězanú s tradicionálnymi serskými suknami a modernými stílami, technikami. Jan Richter, Wettprojekter Sorbet, Serska Innovacija přes Tradiciju, jo rozkład zamier toga ubežovania, a to jo traditionelne serske sukna spadaš do žincajšnje godine.
1: Božko je všetci mjeni luži kenč nosit rastvu, a toho dla sme kšili pokazaš, a tož te stare płaty a mustry nie svišaju janok narodnej drastve, ale mogu teke v modernej drastve a všednym dniu wielgin riedny ugledaš.
0: Jo, jadnočkej obžilnika z dolneje v Užice z tej prvej Tamko Hegla a Sofia Riedelojc venej z tej gromaže na jadnom projekče Ževa Vej a... Jo, z tej dobovej, navšadu predne miestno, je jo myto jo wielgin dobra šejarna mašina.
2: Ja se wjaselim, also wow, to jo tak cool. A ja so jadno je glucno, ja myslim.
3: Ja,
2: čeka.
0: Ja, gratulacija, jo, ale co z tega uživavej? Veci vetoga ubežovania a tých jadno raznych kreacijach skrinišo nižilu. Pla nás v sjarskem programie Vepšinostku Julie Hršineje.

0: Tenče woda. To je tanga, taka, umělca hozes, chrše buza, ukrajinska. A jo, teke, wegen uspěšná v internetu, například na TikTok a Instagram. TikTok-hypes, serbská subkultura a koncertové tips. Jo, to a wiele muziki słyšiš o nentovaktu a nem bubaku, jako prídiškajt. Ale Risa Kapišojc, pšerziotej, nento mikrofon.
1: Hej ho a vítaj šo k Bubakoju v septembrie. Za vás v studiu stejžinca Jakob Riedigkeit.
2: A Larisa Kavišojc, dobrý žen.
1: Larisa, ja se vjaselim až se zase ho. Kroin garnet raz, co naše přísvuchadie vecakujo v žincajšnem ústěvanju?
2: Mám žinca zase písane program za vás. V sletnu Bubaku ja vám Jakob něco k témě K-pop ulicoval, pětakem k popmuzice z Koreje. Takže žinca je muzika zase vážný obstatk našeho ušiwania. Naša kolegovka Karolin Kühnolc je se zabírala s aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Co štěce za tým krotkým hype? A pomaga taky krotký úspěch pla TikTok, například tým umělcam? To všechno v ušiwaniu.
1: Mimo toho slyšíme Kuhn Bruning. Ben jo byl na Subsob festivalu ve Vrjecach. Tam jo doživio šakih serbskih umjecov, a jo přišao petom teke do rozgrona. Jogo nazgonjenja žili z nami v usčevanju.
2: Na koncu Bubaka sme hišći nekotare termine a eventy spšigotovali, ktereš su za vás zavestše zajmne. Vestajnčo petakim plan nas.
1: Jo, vet noveje muziki až k live eventam v vaše bliškosti. Njento pak joho nejpjevje raz čoho muziki z konzervy. Band, ktera až buža hišći raz tema v dalčnym biegu usčevanja, ho jo Hula Bula z Pašu Panori.

0: Přijedźe bubak 5. oktobrja a gaž sčo přepasli jadno udaše gledaše na naš internetowy blog pad rbb-online.de/zom.
1: Vaša muzika v serbskem programje.
2: Mikonja Anna Bolmanova, bytlím v Lubinje, ja živam ako ceptaka v Čupcu, za sersku rec a za bitej ucvu, a ja se žicim te vůžica dolna. Ja znajom ten spíl serske ucby. Ja som to južo bývala s mojimi uknikami.
0: Ja, ľuba Anna Bolmanova, cool, ja, až teke vaše uvniki ten spio juža znaju. Obšižo ty, Vúžica Dolna, po tekste Tobiaca Ungara a Wernera Meškanka. A muzika, ta přižo ze šlagrovego odspota Wucho Lauchama. Tam má Enrico Cibulka svoj AKM studio a jo produciruvo teke tož ten spio.

tuj moky. Se bojem, až gora padnje, rěka vuschejo. To morjo rybo, žednejš, nezmějo. Ten svět tak velký, jo a červený. Bo mi pola, łuki dalokie. Se bojem, aż bo mi padną, łuki śpiewaj.